Jsme s vámi na lekci číslo 4. Téma lekci je prospěch svlčení se do světu i desítky svlčení a rozšíření. No, společně s tím, že se anulujeme, my se spojujeme a jsme více než desítka. Jaká je výhoda z tady toho všeho? Teď uvidíme. Budeme mluvit krátce. V souladu s mýma otázkami musíte dávat rychlé odpovědi. Už jsme o tom mluvili, vztahy mezi náma, to je první, a druhým necháme místo pro otázky a odpovědi, pokud budete mít. To je bude druhá část lekce. Pokud se rozhodneme, že je nutné

0: Jsme s vámi na lekci číslo 4. Téma lekci je prospěch s vločení se do světové desítky, stlačení a rozšíření. No, společně s tím, že se anulujeme, my se spojujeme a jsme více než desítka. A jaká je výhoda tady toho všeho? Teď uvidíme. Budeme mluvit krátce. V souladu s mýma otázkami musíte dávat rychlé odpovědi. Už jsme o tom mluvili, vztahy mezi náma, to je první, a druhý necháme místo pro otázky a odpovědi, pokud budete mít. To je bude druhá část lekce. Pokud se rozhodneme, že je nutnost, píše Baal Sulam, na světě není nic jiného, krom jediné duše. A stejná duše je v každém ze synů Izraele, v každém z nich v dokonalosti. V dokonalosti, přesně jako duše Adama Rishona. Přece duchovní se nedělí na části, ale tato jediná duše je rozdělena toho přijímat každého člověka. To znamená, my nechápeme, jak se to děje. Každý si myslí, že má duši. A jak říkají kabalisti, že je jenom jediná duše a je jedna pro všechny. A to, že každý si cítí oddělení od té jediné duše, od toho systému, příčina je toho, že má sílu, která dělí jeho zrak na soukromé přijetí, ale jemu se to jenom zdá. A v ten okamžik, když se začínáme spojovat mezi sebou, začínáme chápat, že my jenom se snažíme pochopit tu jedinou duši, ale více a více poznánou. Ta stejná duše, třeba jako teď, když já se spojím s tisíci lidí, já uvidím svou duši přes tisíc lidí, z kterých se spojím. A budu vidět více přesněji tu svoji duši. A když se spojím ne s tisíce, ale s několika miliony, s miliardy lidí, já se spojím s tou stejnou svojí duší, kterou jsem dřív cítil jako bod, ale pak jsem začal ji cítit v desítce, pak jsem začal ji cítit v miliardy lidí. To je to stejné. Otázka jen v tom, jaký přesnosti, jak já ji můžu objevit a pracovat s tím bodem. V tom je rozdíl. Můžete psát otázky. Brzy budete je moc pokládat. Nejenom na tohleto téma, ale za všechny ty minulé lekce. Úryvek číslo 2. Hmotné tělo vytváří dva stavy. První. Člověk cítí svou duši jako samostatnou a oddělenou a neuvědomuje si, že je společná pro celý Izrael. Číslo 2. Světlo společné duši mu svítí jen do té míry, v jaký se očistil navratem do společnosti. To znamená, nakolik ja sa zapojím do spoločnosti, nakolik budu s nima sjednocen, nakolik to bude jediný ako jedno celý, natolik ja budu projevovať svoje duši ešte víc. A to, že jsem se rozkryl to svou duši v desítce a teď kontaktuji se desítky desítek, tisíc lidí, to je teď jak ten počet je na kongresu. A to, co se děje, že jsem tisíckrát víc můžu vyjasnit všechny podrobnosti, které se nachází v mojej duši. Představte si, že existuje nějaký obraz nebo nějaká znalost nebo nějaký zákon a já vidím všechno, co chci poznat v tisíckrát větším objemu. Tady je ještě to, že já nejenom to vidím, ale i v těch pocitech, ve všech pocitech, které mám ve své duši, skrývám všechny podrobnosti tisíckrát více a můžu s tím pracovat, můžu to objevovat, můžu... Doopravdy to je taková výhoda, že jsem vyšel z té desítky, vyšel jsem ze svojí desítky k tisíce desítkám. Člověk musí říct, to je úryvek číslo 3. Člověk je povinen říct, svět byl stvořen pouze pro mě. Všechna stvoření jsou tu proto, aby se člověk rozvíjel v duchovní práci. To jest, je nutné jenom pocítit to, co vychází ze všech, to je kopie jeho vnitřní duši. Proto my musíme pochopit, je třeba pochopit podstatu duchovní práce založenou na vlastnostech lásky, jež jsou vlastně člověku v jeho vztahu s přítelem, jen proto, aby byly vložené, aby se učil lásce ke stvořiteli. To znamená, kromě toho, co my děláme v desítce a jaký máme postoj k desítce, to znamená, že stejně musíme se chovat i ke stvořiteli. Dále, nám chybí jenom jedno, vyjít ze sebe a spojit se se všema do jednoho společného těla. Píše Baal Sulam. Schází nám a pokud se nemůžu to udělat sám a pokud já se sjednotím s ostatníma, uvidím tu část svojí duši a když já vycházím z toho černého bodu a nejsem v sobě, jsem vně sebe, tam se nachází má duše. Proto je napsáno, ve mně sedím já, v mém národu se nacházím. Zatím jsme přečetli 4 úryvky. Které nám objasňují, jaký je rozdíl, když co rozkrývám v malé desítce, anebo to, co rozkrývám v větším počtu lidí. Máte teď nějaké otázky? Nestyďte se. Ano, prosím.
1: So, this effort to unite with the Big Ten and effort to unite
0: to úsilie sa sjednotiť s veľkou desítkou. A úsilie sa sjednotiť s mojí miestnou desítkou. V čem je rozdiel tady v pocitu, které my dostáváme? Protože teď je jedna velká společná desítka a já cítím,